0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
1: Fajn. Vždycky ho.

I said, can you feel it?

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
2: Fajn. Vždycky hot.

0: Ukážeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: doby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity. Fresh sound i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.
0: Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh.

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
1: 3, 2, 1.
2: Welcome to the show.
3: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
3: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
0: Fajn, fajn.
3: Zábava,
0: novinky
3: a největší hity na dosah.
0: Fajn, poslouchej přes web fajnradio.cz
3: nebo v apce Radia.cz.
0: Fajn,
3: fajn.
4: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
5: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.
3: Instagram,
0: YouTube,
3: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn Radio.
3: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz. My friends

0: Nejlepší taneční remixy hitů, který dobře znáš. Poslouchej na Fine Fresh Radio. Poslouchej nás online na www.fineradio.cz.
1: Hey, Billy, you there?
2: You wanna guess the color of my underwear? You wanna know what I got going on down there?

0: nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Turn it up, turn it up.

0: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
1: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašezběrna.cz.
1: Chlapi, sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Jsme zaměstnavatel, o kterého se můžeš opřít, když je na obzoru nějaký trouble. Hledáme parťáky ke kovací lince, tak to ukovej s námi. A sejdeme se na kovárně. Na kovárně Viva. Viva.cz.

0: přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: This is One Republic. Prodigy.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
3: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
6: Next Generation. Show od mladých pro mladé.
7: Pondělí až čtvrtek od 8 večer.
8: Fajn.
2: Vždycky hot.
8: Vždycky.

0: Weekend Smíšou. Dobré ráno, ahoj lidi, všichni, kdo jedete v autě, kdo jste vstali, protože jste museli stejně jako já do práce, nebo kdo prostě posloucháte rádi Fajn Rádio, nebo celkově Fajn Weekend Smíšou samozřejmě, který právě začíná. Celkově Fajn Weekend v 8 hodin ráno v sobotu je tady. Já doufám, že jste ready, jak na moje keci, tak na keci od Kristin. Věřím, že tady má trošičku inteligentnější, ale nebudeme ji přeceňovat, jo. Je to moje kamarádka a kolegyně, ale samozřejmě každý jsme nějaký. No a víte co? Já myslím, že to můžeme pořádně odstartovat. Už za chvilku si řekneme, co je dneska vůbec za den. Ale do té doby je třeba Bruno Mars, nebo teď už Hozier, jeho Nobody Soldier.
1: Fajn víkend.
0: Pojďte to tady rozjet společně s náma, s Fajnem, stojí to za to.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Virgo pro lepší ráno na fajnu. A my se společně podíváme do kalendáře. Máme 6. června, 6. 6.2026. 3 šestky. Je jich tam trošku víc, než by mělo být, no ale to neznamená, že je to špatně, jo, prostě občas je 666 blbý. Pro dnešek věřím, že to bude pro vás i pro mě šťastný číslo. Budeme tomu věřit. No například svátek má Norbert. Na rovinu já žádnýho neznám, ale jestli to třeba váš tatínek, dědeček, kamarád, bratr, všechno nejlepší. Nebo taky je světový den pacientů po transplantaci, to znamená, jestli vám někdo transplantoval orgán, gratuluju, dneska je váš den, nebo třeba i těch doktorů, kteří právě transplantují ty orgány. Taky je například světový den boje proti škůdcům. To je všechno. Není to napsané, jestli jsou to broučci, lidi, kamarádi, blbci ze třídy. To už tady napsané není. To je čistě na vás, jak si to vyložíte. Nebo je světový den zelených střech. Já jsem hodně přemýšlela, jestli jsem někdy v životě viděla zelenou střechu. A na rovinu ne. Viděla jsem zelený jabko, zelený bůh ví co, ale zelenou střechu? To je hodně cool mít něco takového. Věřím, že to musí mít svůj speciální světový den, protože jen tak mít zelenou střechu je opravdu jako výjimečný. Ale třeba naše songy výjimečný nejsou, protože je tady hrajeme na fajnu docela často a věřím, že vás baví, protože je rádi posloucháte. To znamená, už za chvilku hraje Where is my husband, nebo teďkon už Dominic Fick, jo, White Keys na fajnu.

0: Rozejbávačka pro lepší sobotu, Lukas Steve, jejich Up Till Down. No a na fajnu, za chvilku si pořádně rozhejbeme vaše mobily. Ale do té doby je to plně připravený například Alex Warren s jeho bangrem Fever Dream. A na rovinu, Alex Warren má vždycky můdovky, příjemné songy, jednoduše, u kterých si odpočinete a potom z ničeho nic. Slyšíte jeho novinku. Úplně něco jiného, než na co jste zvyklí. Na druhou stranu je to banger, který od něj má největší úspěch na Spotify. Je sice nejnovější, ale má nejvíc poslechů. A u nás tomu není jinak, takže za chvilku, na fajnu. Yeah,
1: yeah. Fajn má svůj vlastní sound.
2: Nový songy, nová energie.
1: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc svělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den,
2: na cestě k vodě, ve městě,
1: na párty, v autě, v hlavě, tohle
2: je soundtrack tvýho života.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

0: vyhodnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Instagram,
0: YouTube,
2: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fine Radio.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
3: Are you ready?
4: It's Bruno Mars.
5: I'm Lily Greedy. It's Sabrina Carpenter.
2: Music. Fine.

Neskutečná Taylor Swift, její Oplight. A my si na fajnu dáme takový menší placení telefonem. Ano, platby telefonem jsou čím dál tím víc populární. Ať už u mladých nebo u starších lidí. A upřímně, já to naprosto chápu. Sama sebou plastovou kartu nenosím, občas mám třeba 200 v drobnejch, ale že bych nosila vyloženě cokoliv jinýho než kartu v mobilu, to už úplně ne. No ale představte si to, člověk chce zaplatit a co je jednodušší? Vzít tu peněženku, otevřít ji, teď musíte vyndat tu správnou kartu, přiložit ji k terminálu, nebo nedej bože ještě zasunout do terminálu. No a nebo vezmete telefon, který máte v ruce, dvakrát zmáčnete tlačítko a zaplatíte. Easy business. Hodně lidí to kritizuje, protože už prostě vymizívá hotovost, už nemáme tu českou měnu, jak by měla být jednoduše na těch bankovkách. No ale já třeba osobně mám jednu super zkušenost, kdy mi u pokladny nešlo zaplatit kvůli tomu, že jsem platila telefonem, protože to po mně chtělo, abych právě tam zasunula tu kartu plastovou a přidala PIN, což stalo se to, přiznám se, že tady v tu chvíli jsem byla za blbce, ale na druhou stranu prostě platba telefonem je třikrát jednodušší a vlastně ve chvíli, když tu kartu máte v telefonu, tak mi přijde až nebezpečný jí mít v té peněžence, protože když vám někdo ukradne peněženku, máte po kartě. Mě, když ji s sebou nemáte a máte jenom v telefonu, tak jste vlastně svým způsobem safe. No a stejně jako jste safe s našema songama, u zahlubu Kane Brown nebo Marshmallow, ale teďkon Tate McRae, její Revolving Door. Dejte si tenhle banger s náma na fajnu. Věřte mi, stojí to za to.

0: Marshmallow. Jejich Miles on it. Banger, který nám zpříjemňuje ráno na fajnou v 8 hodin a 43 minut. A za chvilku jedna z největších novinek, Zara Larsson, její Midnight Sun. Banger, který znáte, i kdybyste nechtěli. Nebo to bude třeba Sonny Fodder a Chris Chul, jejich My Lovin. No, bude toho hodně. Můžete si vybrat nebo poslouchat všechno. Za chvilku, na fajnou.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity. Fresh sounds i vzpomínky. Skvělej mood non-stop.

Zara Larsson i Midnight Sun. Jeden z nejnovějších bangrů, který máme u nás v playlistu na Fajnu. A my si společně dáme jednu nahrávku. Každý nahráváme něco jiného. Zpěváci svoje songy, režiséři různý filmy, no a pak tady jsou lidi, kteří nahrávají Uber jízdy. Občas to děláte jen tak pro svoje bezpečí, no ale nově se zavádí nová funkce, díky který se bude nahrávat zvuk během jízdy. No ale nebude to jenom tak, že si ho nahrajete, někam to pošlete, ale jednoduše se to nahraje a ve chvíli, kdy to právě ta společnost bude potřebovat, tak se k tomu dostane. No ale bez toho ne. Jednoduše, když se podniknou nějaký právní kroky, že tamhle někdo někoho obtěžoval, nebo že se něco zase řeší, ano, v tu chvíli se k té nahrávce společnost dostane. No ale jen tak, že by si poslouchali jízdy na rovinu, většinou moje jízdy vypadají tak, že mlčíme, jednoduše mě dovezou na místo, jo, takže si myslím, že většina z nich je dost nezáživná. Na druhou stranu věřím, že dokážou být i nebezpečný jízdy, jo, takže alespoň menší bezpečnostní věc, která není úplně pro obě strany jako blbá, protože když si to jen tak nahráváte, taky to není úplně OK, no ale takhle je to aspoň fair k obou stranám. Stejně jako fair jsou vždycky naše songy. Už za chvilku Banger Friday v sobotu, anebo už teďkon Gufrau, Marie April a jich nezvládám. No, každý nezvládá něco jiného, ale věřím, že tenhle banger zvládají úplně všichni.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Written Song Friday nám ukončuje naši první společnou hoďku a v té další si dáme naše speciální bizárky. Jako vždycky, buďte u toho se mnou a taky s Fajnem.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Sociálních sítí.
0: Jsme fajn?
2: Fajn.

Dobrý dopo, čau lidi, startuje dopoledne při Fine Weekendu. Ano, už jsme tady spolu druhou hoďku, no ale tak, aspoň něco musíme vždycky každou hoďku odstartovat. Teďkon minimálně startujeme nejenom dopoledne, ale taky hodinu bizárků. Pojďte do toho společně se mnou a dát si něco, co za to stojí, anebo nestojí. To už je na vás, záleží, jak se rozhodnete. Do té doby, než si řekneme ten první, tak tady bude třeba Ed Sheeran, jeho Azizam, nebo už teďkon Magic Song Crew, to je na fajnou.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Představuji vám Roses a song Roses na Fajnu. A nebo Justina Biebera a Nicki Minaj. Jejich Beauty and Beat. Song, který věřím, že většině z vás stejně jako mě připomene dětství. Minimálně jméno Justin Bieber 100%. A taky pro lepší sobotní dopoledne si tenhle banger společně dáme už za chvilku. Nebo taky černý párek v rohlíku, no. Počkejte si na Fajnu.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
2: Fajn rádio.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?

0: už ne.
1: Neskutečná česká zpěvačka Eva Farná, její Perpetuum mobile. A my se společně na fajnu dáme černý párek v rohlíku. A já si nedělám srandu, k 10. výročí japonský IKEA představila společnost právě černý párek v rohlíku. A není to spálený párek v rohlíku, není to nabarvený vodovkama, ničím takovým, jednoduše přidali do receptu černý uhlí. Což se dřív říkalo, že například třeba bělý zuby. To znamená, že možná to někomu i něco vybělilo. Nemyslím si, že to byly úplně zuby, ale to už je věc vedlejší. No ale představte si to, přijít do obchodu a vlastně vidět černý potraviny. Ano, samozřejmě jsou jedné věci, které existují i v černé barvě, to zase jako ne, že ne. No ale párek v rohlíku k tomu zrovna nepatří. Jednoduše představte si přijet snad jako českou pumpu a tam najít černý párek v rohlíku. Takhle to bylo k 10. výročí IKEA, to znamená wow, prostě socky brčeli, marketing fungoval, no ale marketing tady v tom smyslu musí fungovat úplně všude, protože kdekoliv je něco netradičního, což tahle pochutina je, tak prostě to vzbudí obrovský halo, což se tentokrát v IKEA opravdu povedlo. Stejně jako nám se to vždycky povede díky našim songům. Už za chvilku kapá Poetika, jejich Blízko, nebo teďkon One Direction, jejich Story of My Life na fajnu.

0: tak všechno mám.
1: Neskutečná kapela Poetika, je jich blízko. A za chvilku na Fajnu pojedeme od AM to PM. Robin Schulz, Sigala, Zoe West. Právě jich banger AM to PM. Kde jindy máte kalit než při poslechu Fajnu? Od AM to PM. Tenhle banger už za chvilku a taky menší přestrojení za dítě. Jak to funguje, nebo respektive fungovalo, si řekneme za chvilku.
2: Fajn víkend.
3: Fajn víkend.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
5: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
2: Instagram,
5: YouTube,
2: TikTok,
5: co je zrovna teď in.
2: Fajn, to nejzajímavější ze sociálních sítí.
5: Jsme fajn? Fajn Radio.

John Turns the Lights Off. Jeden z největších TikTok bangrů, který nám dojíždí na fajnu. A my se podíváme na děti. Ano, děti, to je naše budoucnost. A nebo něčí skutečná budoucnost, protože existuje žena, která se 2 roky vydávala za dítě. Potom jí policie zatkla. A já nevím, jestli to znáte, ale například na mě, častokrát na TikToku nebo na Reelskách, vyskakují videa z filmu, kdy opravdu jedna žena plus minus ve 30 letech se vydávala za dítě a furt říkala jako mami, mami, ale víš, že prostě já jsem tvoje miminko, který jsi se adoptovala a blá, blá, blá. No, ale ona to nebyla úplně pravda. Opravdu to byla dospělá 30-letá žena, která se jenom vydávala na dítě. A to, že se to doopravdy stalo i v realitě, je mega hustý. Ale víte co, nechce se vám pracovat, chcete se vzdělávat, no a tady tím dost divným způsobem to máte vlastně zadarmo. Představte si to, chcete zaplatit prostě za vzdělání, no a nemusíte. Ano, dobře, třeba na Karlovce nebo na jiných jako vysokých školách nemusíte platit za studium a můžete být normální, samozřejmě, každý to dělá podle sebe. No ale třeba chcete prostě zopakovat 6. třídu, no tak se převlečete za dítě. Ne, jako tohle je absolutně nepochopitelný, ale hold, takhle to někdo měl. No a stejně jsou věci, které jsou pochopitelné, jako jsou třeba naše songy. Teď už Šimonop, jo, Save My Soul, u nás na fajnu.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
0: Fajn rádio. Fajn rádio. Poslouchej nás online na fajnradio.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.

uprostřed našeho společného vysílání a my si spolu konečně dáme hoďku plnou hudebních novinek, bizárků a všeho se týká nějakých těch celebrit. Jednoduše bulvár. Je to tady bulvární hoďka. Za chvilku se podíváme na Oliviu Rodrigo, která prohlásila neskutečnou věc. Co to je? To si společně řekneme až za chvilku. Do té doby třeba Benson Boone, jeho Sorry I Am Here For Someone Else u nás na Fajnu.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Všichni znali, chodili na její koncerty a prostě wow, to byla ta Olivia Rodrigo. No ale malinko spadla slečinka, bohužel. Například třeba u nás v Česku už to není taková hvězda, jako bejvala. No ale například v Americe na všech různých hudebních webech je to prostě dead girl. Jo, reálně ta žena. I Dead Drop, novej song, je prostě extrémně oblíbený. No ale další věc, která je na ní velice zajímavá, je její poslední prohlášení, protože ona řekla, že jí nevadí spolupracovat se Sabrinou Carpenter. A na jednu stranu si člověk může říct, Ježíš Mariano, tak by spolupracovala se Sabrinou, what so go? No jde hlavně o to, že právě Sabrina Carpenter a Olivia Rodrigo byly v milostném trůhelníku. Ano, přesně tak, obě chodili se stejným partnerem. Úplně o tom nevěděli, malinko se kvůli tomu pohádali, člověk by třeba řekl, že to spíš může ten muž než ty dvě holky, ale tak je to podle každýho, jo? Každý si to vyloží malinko jinak. No ale nakonec teda řekli, že už jsou spolu v pohodě a konečně se usmířili. Představte si to, rozhádat se svojí, vlastně v tu dobu byly ještě kamarádky, protože se znali, byly to obě dvě Disney hvězdičky, kvůli muži se pohádali, no a najednou jsou připravený spolu zase spolupracovat, což na rovinu je hrozně krásný. Stejně krásný, jako jsou naše songy, teď už Khalid, Tied Up u nás na Fajnu.

stoprocentně všichni znáte, i když třeba název mám, jen tak nic neřekne. Full Changes. V 10.19 na Fajnu. A nebo taky banger, při kterým vyhrála Alisa Liu zimní hry. Pink Panthers, Zara Larsson, song Stateside. Banger, který proletěl TikTok, tak i Reelska. V jednu chvíli byl úplně všude, občas se to objevuje doteď. A my si společně díky tomuhle bangru zpříjemníme dopoledne na Fajnu. Už za chvilku. Are you ready for this?

0: Metro Digi. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A slunečnicový olej Gustona, litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč?
1: Protože jsme fajn.
0: Fajn Radio.
2: Instagram,
0: YouTube,
2: TikTok,
0: co je zrovna teď in.
1: Fajn.
2: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn?
0: Fajn Radio.cz.

Just the Way You Are. Banger, který dojíždí v 10.30 na Fajnu. A my si společně dáme Taylor Swift. Člověka, který dokud neumře, tak bude na vrcholu hudebních žebříčků, no nebo na vrcholu třeba Toy Story, protože její nový song míří právě do tady toho světa hraček. Jednoduše vydala nový song I Knew It, I Knew You, který zazní v připravovaném filmu Toy Story 5. Taylor sama uvedla, že je to její nejoblíbenější animák z dětství a proto k němu chce být malinko víc připojená a takhle k němu ještě víc přilne. To je strašně hezký, když prostě něco milujete už od dětství a máte možnost se k tomu takhle připojit. To je podle mě něco podobného, jako když máte třeba svoji oblíbenou hračku po 20 letech, ji prostě najdete někde na půdě, třeba plyšáčka, a úplně si vzpomenete na to, jak to byl váš nejlepší kamarád, usínali jste s ním a jednoduše konečně ho máte zase u sebe. A můžete mu třeba dát novej obleček, nebo cokoliv jinýho. Něco podobného se povedlo i Taylor Swift, ona dala Toy Story taky novej obleček v podobě novýho songu. A já vám taky dám nějaký super songy, například Clarity, nebo teď už Shawn Mendes, jeho Why, Why, Why u nás na Fajnu.

0: That Fox, Clarity. Banger, který nám zpříjemňuje v 10:39 sobotu na Fajnu. A taky vás rozhejbe, i kdybyste nechtěli. A za chvilku se o to postará třeba Cameron Whitcomb. A jeho neskutečný banger Medusa. Nebo Somber, jeho Homebreaker. Je to strašně easy. Playlist je nabitej, Dua Lipa něco provedla, ale o tom si řeknu za chvilku. Na Fajnu.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
3: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.
4: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn.
5: Fajn.
4: Rádio.
1: Instagram.
4: YouTube.
1: TikTok.
4: Co je zrovna teď in.
5: Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
4: Jsme fajn. Fajn Rádio.
5: CZ.
6: My name is Somber.
7: What up, it's Kehlani.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Back to the hits.
10: Right, babe.
1: Fine.

občas malinko kontroverzní Somber, jeho Womebreaker. Banger, který dojíždí v 10.49 na Fajnu. A my si společně dáme jedno obrovské překvapení. Dua Lipa překvapila svoje fanoušky ve chvíli, kdy se vdala. A jenom jedno menší zdůraznění, Dua Lipa je jenom člověk. Má právo na to si držet svoje soukromí, to znamená, když se vdává, nepotřebuje u toho mít miliony lidí a vlastně to ani není její povinnost, naopak její právo si držet svoje soukromí v tajnosti. To znamená, občas její komentáře u příspěvků stylem, jak je možný, že jsi nám to neřekla, proč to víme až potom. She is just a human. Ona je jenom člověk, který má právo na to si držet svoje tajemství, svůj život pod pokličkou a ne ho pořád vytahovat mezi lidi. Jenom takovej menší reminder pro vás. No ale stalo se to už ve chvíli, kdy se dvojice zasnoubila, tak pro všechny to bylo jako se svým partnerem už je od roku 2024. No prostě všechny to šokovalo, že prostě po dvou letech se spolu vzali. Zas tak šokující to není, já jim to přeju, že vlastně jim to vyšlo a doufám, že i vy jim to nakonec přejete, i když vám to prostě Dua Lipa neřekla okamžitě a nepozvala vás na tu svatbu. No a na co vás pozvu já, tak jsou další songy. Už za chvilku Tate McRae, její český Watching, nebo už teďkon Danny Hudson, jeho Oh My Way na Fajnu.

0: Je to tady konec naší předposlední společní hodky Miles Smith Hold Me in the Dark a na Fajnu se přesouváme do té poslední, kdy si dáme například ženskou logiku. Buďte na to ready.
1: Sobota večer Fajn tě protáhne klubovým vesmírem. Klubovým vesmírem. Club Zone.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.

Dobrý dobo, startuje poslední hoďka dnešního sobotního dopoledne na Fajnu. Já doufám, že jste naprosto ready, protože za chvilku už přijde ženská logika, která hold občas těm mužům úplně nesedne, ale taky to ženská logika, takže pro nás prodáme vždycky jenom to nejlepší. Do té doby třeba Lady Gaga, její Abracadabra, nebo už teďkon náš letní playlist a song Aaron Blades u nás na Fajnu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Jason Derulo a jeden z největších TikTok bangrů. Savage Love, který nám dojíždí v 11.21 na Fajnu. A už za chvilku New Religion, Bebe Rexha, Faithless. Banger pro lepší dopoledne, i když už nám zbývá necelá hoďka do toho, než bude poledne. Pojďte si společně se mnou ještě to dopoledne na Fajnu užít. No tak, už toho nezbývá tolik.
1: Fajn víkend.
0: Fajn

neskutečnej Bangle Go. Nám dojíždí v 11.30 na fajnu. A bizár nakonec je něco, co tady při Fine Weekendu s Míšou prostě nesmí chybět. Představte si to. Jedete po silnici, máte vítr ve vlasech, klidně i otevřený okýnko a před váma se z ničeho nic objeví dopravní uzavírka. Jednoduše cedule, tudy neprojedete, no ale vy potřebujete, nechcete to objíždět. No a co vás první napadne? To je jednoduchý. Já to odstraním. Dám ty cedule pryč, vždyť proč by to tam lidi dávali, je to absolutně zbytečný. Tak je odstraníte, vyjedete tam a z ničeho nic se zastavíte. A zaboříte se do rozpáleného nově daného betonu. A přesně tohle se stalo jedný ženě. A takhle, ano, občas hold nějaký pravidla jsou přehnaný přes čáru, to se shodneme, že občas jsou schopní to lidi přehánět. Ale ve chvíli, když je někde dopravní uzavírka, tak to ne vždycky je přehnaný, respektive skoro nikdy to nebývá přehnaný a tohle to je skvělý příklad toho, čeho se držet. Dopravní cedule jsou opravdu důležitý. To znamená, jestli teď jedete v autě, věřím, že hodně z vás jo, tak dávejte pozor. Cedule jsou prostě cedule, stejně jako naše songy. Už za chvilku Ian Dior, nebo třeba Rose, Bruno Mars a Pate už teď na fajnu.

0: Team BMC Hit the Wall Banger, který nám dohrál v 11.40 na Fajnu. A už za chvilku Damiano David, Tyla, Neil Rogers, jejich Talk to Me. Nebo Rugale, Pretty on Paper. Jednoduše hodně bangru, který máme v našem playlistu. Už za chvilku na Fajnu.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný.

Hvězda naší Next Generation, Rue Gale, její Pretty on Paper. Banger, který nám ukončuje Fine Weekend s Míšou. Je to tady konec, 4 hodky ze náma. Já doufám, že jste se pobavili, nebo třeba prostě jenom příjemně chillovali. My se slyšíme zase zítra od 8 do 12. Buďte ready, já tady ready 100% budu. A teďkon ještě naposled zopakuju slovo ready, protože je tady moje mladá talentovaná kolegyně Kristin, která tady s váma bude od 12 do 4. Tak znova, buďte na ní ready.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
2: Ahoj lidi, startuje Fajn víkend s Kristin. Startuje taky takový jako speciální víkend, takzvaně 6-7 víkend. Pardon. Já jsem musela, až mi z toho zaskočilo normálně. Ale takhle, jestli jste se dneska probudili s myšlenkou, co vlastně dneska chcete dělat takhle při sobotě, tak já pro vás tady mám nějaký tipy, jste na správném místě. Za chvíli pro vás pár tipů, vydržte, mezi něm to tady odpálíme skvělýma songama. Je to tady připravený, pojďme rovnou na to.
1: Fajn víkend.
0: Fajn víkend.
2: Robin Schulz, Cyril, taky Sam Martin a jejich World Gone Wild. Tímto odstartujeme právě teď na Fajnu. Tak si to užijte.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Offenbach, taky Norma Jean Martin, jejich Overdrive tady u nás na Fajnu. 12.21, to je aktuální čas a já jsem se vás před chvílí ptala, co máte dneska takhle v plánu při sobotě 6. června, to je dnešek, napsal třeba Martin, ahoj Kristin, dopoledne odpočinek a odpoledne vyrazím ven na kolo. Krásný den ti přeji, tobě taky Martine, děkuju extrémně moc za zprávu. Hele, venku to vypadá vlastně docela fajn, není moc horko, ale zároveň je tak příjemně, víte co, já si myslím, že dneska ideální, taky napsal Bob, ahoj, tak tím, že dneska bojová sobota, to jsem ani nevěděla, by the way, takže takový tip, tak jsem vybíral mezi oktagonem a clashem. Máme rádi bizár, tak clash vyhrál, k tomu dobré jídlo a pití, jo, zábavu je dneska postaráno. OK, tak vidíte, dneska ještě oktagon, taky clash, no prostě je toho hodně. A ještě mi přišla jedna zpráva od Aničky, ahoj, jedu k dědovi mu uklidit a chci být s ním a taky půjdu s jeho psem na procházku. No vidíte, to je taky důležitý, to už jsme si tady dlouho nezmínili, trávit čas se svojí rodinou, podniknout něco, to je taky super. Hele, za malou chvíli nás čeká třeba Avicii, skvělej starší song, který nás rozhodně rozhejbe, a taky třeba Zara Larsson i Midnight Sun, to nám naladí trošku, nebo nás to naladí na takovou tu letní, na ten letní vibe, tak si na to počkejte a za chvíli na Fajnu to tady bude.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
1: Fajn. Vždycky hot, vždycky.

je Sony Fodera, taky D.O.D., Poppy Bascom, jejich Think About Us na Fajnu s Kristin. Ženy, konečně něco, na co jsme podle mě jako všichni tak trošku čekali. Taky znáte ten moment, když jedete třeba Uberem a v hlavě vám běží jako takový ten 3-vteřinový horor, prostě projede vám úplně celý hororový scénář, co kdyby se něco stalo, co kdyby ten řidič odbočil někam jinam, co kdyby vás někdo unesl a vy už si v duchu skoro trháte vlasy, jenom aby po sobě, abyste po sobě zanechali aspoň nějakou stopu. No, tak Uber v Česku zavádí novou funkci, která umožní během jízdy nahrávat zvuk přímo přes aplikaci. Ne, není to kvůli podcastu Z cesty na party, i když by to taky mohla být docela sranda, ale ten záznam je zašifrovaný a uloží se v telefonu a Uber se k němu dostane jenom ve chvíli, kdy se něco řeší, třeba nějaká stížnost nebo konkrétně nějaký třeba horší incident. Oficiálně teda jde o bezpečnost, o to, aby se líp řešily ty konflikty, nevhodné chování nebo prostě situace, kdy něco neproběhne tak, jak má, známe to. A tohle to není třeba jenom o pasažérkách, jo? Svoje by k tomu určitě řekly i ženský řidičky, který občas vozejí dost, řekněme, zajímavý, hlavně noční a podnapilý třeba pasažéry, takže to taky super. Nejvíc krize na tom to, že to fakt není sci-fi ani nějaký trailer, je to prostě klidný i pondělní, nebo klidná i pondělní cesta Uberem, jo? A může se stát cokoliv. Upřímně, jediný, co k tomu ještě chybí, je, aby nám aplikace při nástupu poslala třeba notifikaci, jakože vaše jízda byla úspěšně zaznamenána, klidnou cestu a nezapomeňte se usmívat do mikrofonu. Jo, tak to třeba ještě přijde, no a teď už pojďme na další songy. Hele, Shabuzi nás čeká, Born to Die právě teď na Fajnu.

Rosie, Born to Die. Posloucháte fajn. A já tady mám pro vás jeden takovej moment, kdy se potkává dětství, nostalgie a Taylor Swift v jednom balení. Za chvíli si o tom řekneme víc třeba a taky za malou chvíli tenhle skvělý banger. Tohleto je Harry Styles. To všichni moc dobře známe a jeho nový song, nebo v rámci možností nový song American Girls z nejnovějšího alba. Tak za malou chvíli můžete si na tohle těšit, počkejte si na to a za chvíli tady na Fajnu.

by James Hype, Sam Harper, Bobby Harry. Waterfall tady u nás na Fajnu, 12.50 aktuální čas. No a Taylor Swift a Pixar v jedné větě, a to už samo o sobě zní trochu jako takový internetový glitch. Taylor vydala prostě novou písničku I Knew It You, která zazní v připravovaném filmu Toy Story 5. Skladbu napsala s Jackem Antonoffem a inspirovala jí postava Jessie. Taylor teda jako říká, že Toy Story miluje už od dětství, takhle, kdo ne, že jo? A nápad na song přišel hnedka po zhlédnutí té verze filmu a fanoušci už klasicky řeší, jestli tohle znamená třeba návrat Old Taylor, jakoby jejího country období. Prostě shrnuto, Pixar má nový film a internet má zase další věc, o které bude 3 dny předstírat, že je to životně důležitý. Takže oslava super a jdeme dál. Teď už další skvělý bangry. Tame Impala, Jenny, Dracula a potom taky Shakira.

0: byla Shakira, taky Burna Boy, daj, tady je u nás na fajnu. Konec první hoďky, ale ještě tři jsou před náma, tak rozhodně vydržte, nikam neodcházejte. Za malý moment se slyšíme a budeme probírat další zajímavý témata. Hele, v téhle hodince, ty následující, budeme řešit třeba nový songy, nebo se podíváme zase na tu naší generaci Z, tak vydržte. A za malou chvíli budu zase zpátky.
1: Fajn víkend.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden mrož, zmrzlina jahodová s tvarohem za 13,90. Nescafé Gold, instantní káva, různé druhy za 177,90. A Velvet, toaletní papír, 9 rolí za 54,90. Až do 9. června. Kaufland.
3: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od Fithamu.
4: Poradíme, dovezeme, smontujeme. Fitham.cz.
1: Next generation.
5: Next generation. Fine.
1: Vždycky hot.

0: Ahoj lidi, startuje druhá hoďka Fajn víkendu s váma Kristin. 13.00, to je aktuální čas, pojďme to rovnou odstartovat. Generace Z prej neumí udělat první krok při seznamování. Jaká to novinka, že jo? Jenže podle mě to vůbec třeba není o randění, je to o něčem, co děláme skoro všichni. A vsadím se, že jste to udělali i tenhle týden i vy. Takže si na to počkejte, odnaučíme se to hezky společně a mezi tím si dáme taky skvělý bangry, jo? Jdeme na to.
1: Fajn víkend.
2: Fajn víkend.
0: Kato, John, nebo taky teď už Lil Nas X, Starwalking, právě teď na Fajnu.

0: Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Klupeny jsou na www.vesuv.cz.
1: Že čím víc nad tím přemýšlím, tím víc mám pocit, že to není jenom vůbec jako o vztazích, ale kolik z vás třeba radši napíše zprávu, než aby zavolalo? Nebo kolik z vás si připíše jednu větu třikrát, než ji odešle? Přesně v tomhle to možná totiž je, jsme zvyklí mít čas na tu rozmyšlenou. Zprávu můžete hnedka smazat, upravit, poslat za hodinu, poradit se o ní s nějakým kámošem, s kýmkoliv, ale v reálném životě žádný tlačítko edit neexistuje, že jo? No, takže možná nejsme generace, která se bojí udělat nějaký první krok. Možná jsme jenom generace, která si zvykla, že si každý krok může nejdřív promyslet a nacvičit. Jo, o to jde, tak schválně. Kdy jste naposledy někomu prostě zavolali jen tak bez toho, abyste si předem připravili scénář, jo? A nemyslím teďka nutně vaši mamku. Jupi, jo? Tak jo. 724-634-634. Pište, komu jste naposledy prostě zavolali a nemyslím vašeho rodiče, jo? Pište a teď už Teddy Swims, Mr. Know It All, právě teď na fajnou.

To byl Kaso, taky Ray, jejich Prada, posloucháte Fajn víkend. S váma Kristin, no a máme tady jedno docela důležitý téma ohledně generace Z. Prej jako úplně neradi někoho kontaktujeme a spíš jakoby rádi píšeme, nebo celkově. Spíš lidi napíšou, než zavolají, nebo třeba přepíšou větu třikrát, než ji někomu odešlou. A my řešíme, kdy jste naposledy vlastně někomu prostě zavolali. A nemyslím teď jako přímo někomu z rodiny, protože mi přišli jako zprávy, že třeba svýmu příteli nebo takhle. To teďka konkrétně nemyslím. Myslím fakt, že třeba někam na úřad, nebo jste mohli člověku jako napsat, ale vy jste mu prostě zavolali, sebrali jste tu odvahu. No a napsal mi Radek docela jako validní jako zprávu. Ahoj, nesnáším psát SMSky, pro mě je lidský kontakt důležitý. Ahoj Radek. Radku, já to mám třeba stejně. Já radši volám, a jsem taky generace Z, jo, takže nevím, co je se mnou blbě, ale mnohem radši volám, než píšu, protože mně přijde, že když člověku napíšete, tak jako čekáte na odpověď právě, jako že ten člověk si může odpověď rozmyslet třeba hodinu a já mezi tím čekám. Takhle když někomu jako zavolám, tak mám odpověď hned a ještě se můžu doptat po případě na nějaký podrobnosti. No a takhle jakoby to nemá moc lidí z Gen Z. Právě jsem dostala hodně odpovědí, že to je naopak, že prostě mají radši to psaní si, že jo, že to je prostě takový víc easy, nemusíte moc jako vnášet nějakou energii, což chápu. Necháme to u toho, pojďme zase dál, za malou chvíli třeba Lady Gaga, nebo taky Ray Dalton, tak se na to počkejte a za malou chvíli to bude tady na Fajnu.

Universe, taky Dennis Lloyd, jejich Diamonds, tady u nás na Fajnu, 13.32, to je aktuální čas. Lidi, někdy si říkáte, že navigace v telefonu vás už nemůže víc zradit. No a pak přijde Seattle. Žena tam totiž podle všeho slepě následovala GPSku a najela autem přímo na koleje městského metra. Ne na parkoviště, ne na objížďku, přímo na vyvýšenou trať. Výsledek byl ten, že auto uvízlo, logicky, a zastavilo to velkou část dopravy v okolí stanice Mount Baker. Vlaky tam nejezdily, lidi čekali a celé město si mohlo dát takovej neplánovaný pauz. A ona na místě měla říct, že jen prostě následovala pokyny navigace. Wow, což je přesně ten jako moment, kdy si říkáte, že GPSka někdy nefunguje jako kam jet, ale spíš jako kam to ještě nikdy nikdo neskusil jet. No a upřímně, tohle je ten typ situace, kdy telefon řekne jeď rovně a člověk se jen řekne jo, to zní legálně. Tak uvidíme, třeba už se to nebude dít, prosím vás. Poslouchejte navigace, ale jenom do jistý míry, jo, mějte taky svoji hlavu. Pojďme ale taky dál, teď už David Guetta, Sia, nebo taky potom Olivia Rodrigo. Tak si to dejte, na Fajnu. Baby, let's go. Summer banger.

0: úplná novinka, Olivia Rodrigo, The Cure. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. Tohle je jedna z nejnovějších songů tady u nás v éteru, no a my se půjdeme za chvíli podívat i na další novinky. Jo, za malou chvíli new music recap, tak to si počkejte a mezi tím třeba tenhle banger. Tohle to je Dominic Fike a song, který rozhodně znáte z TikToku. White Keys. To si dáme za malou chvíli, tak se na to taky rozhodně počkejte. Ještě třeba With DMC, Bees, Honey, to všechno tady bude za malou chvíli.
1: Fajn víkend. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé plnotučné mléko Albert, litr s apkou za 12,90. A Pilsner Urquell půl litru jen za 25,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.
2: Fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn rádio.
1: Instagram.
2: YouTube.
1: TikTok.
2: Co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn.
3: Fine Radio. My name is Somber.
4: What up, it's Kehlani.
5: Hey, it's Taylor Swift.
6: Back to the hits.

0: Wood, The Price, jejich Prayer in C. Posloucháte Fine Weekend, 13.55, nejvyšší čas na to, aby jsme se tady shrnuli novinky z hudby. Tenhle týden, hudba tenhle týden vypadá trošku jako když někdo zamíchal playlist, algoritmus a takový chaos dohromady. Pojďme na první věc. Tohleto je Ben Cristavao. A on poslal Ben track Biker Rock. Rovnou k tomu přizval i legendu Tommyho Taylora z Kiss, z té mega slavné kapely Kisáci. Jo, tak to je on. Takže vlastně takový český pop rock plus stadionový rock a kytara, co zní, jak kdyby měla jako plamenomet. Fakt to zní crazy. Mega mě to baví. Dávám tomu třeba 9,5 z 10. Wow. Pojďme dál. Trošku něco jiného, úplně jiný vibe. Krištof a Domy Aládžia. Lidi, spolupráce, kterou by se ještě před pár lety nikdo nečekal, možná ani před pár týdny. Výsledek se jmenuje Půlnoční hřích a je to přesně ten typ spojení, u kterého internet chvíli jenom mlčí a pak to začne komentovat, že jo. Ale jako, I like it. Třeba 7 z 10, to je takový ideál. A pojďme na poslední bohyni dnešního dne. No a Eva Farná přidala Big Mac. Název, co zní jako objednávka z drive-thru, ale ve výsledku je to další věc, co si stejně budete chtít zpívat celou cestu do školy, do práce, kamkoliv. Tohle je Big Mac, shrnuto tenhle týden v hudbě, rocková legenda, influencer, crossover a fast foodový hit. Všechno najednou dává nějakým způsobem smysl a my jdeme dál. Další skvělý bangry právě teď.
1: Vždycky hot, vždycky fresh.
0: Fresh. Teď už Viktor Kal, taky Juli Koli a jejich dva Red Bulli. Právě teď na Fajnu. Pojďme na to.
2: Vracím se zpátky k nám.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
5: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
1: Fajn. Vždycky hot.
0: Vždycky fresh.
1: Fajn. 3, 2, 1, go. Fajn víkend.
0: Kristin Esposito.
1: Fajn.
6: Čus lidi, jsme přesně v polovině, startuje třetí hodinka Fajn víkendu, s váma pořád Kristin. No a lidi, festivaly už jsou v plném proudu, protože máme červen, je to tak. K létu neodmyslitelně patřej, za chvíli si dáme takový must haves, ale mezi tím si samozřejmě dáme skvělý songy. Bude tady třeba Billie Eilish, nebo taky třeba Ava Max, Spot the Fake právě teď. A potom už ty festivalový must haves.
1: Fajn víkend.
0: Fajn víkend.

byla Leonie, Don't Worry, na fajnu. 14.10 je aktuální čas a lidi, festivalová sezóna je v plném proudu a tenhle týden u nás to rozjede Rock for People v Hradci Králové. A teď upřímně, existuje taková zvláštní věc, že na festival jedete kvůli hudbě, ale přežijete ho úplně jinými věcmi než playlistem, protože realita festivalu není jako, že oh my God, vidím svůj oblíbený koncert, ale spíš jako, kde je nabíječka, kde je voda a proč jsem si myslela, že ten outfit bude v pohodě i po 8 hodinách v dešti. Například, jo, to jsou jenom typy. Takže základní must haves. Třeba je powerbanka, to si myslím, že 100%, na tom se shodneme, která má více energie než vy, když dorazíte boty, co už stejně jste obětovali jako osudu a už vám jsou tak nějak jako jedno. Taky schopnost nějaká, protože máme tu samozřejmě spoustu introvertů, co taky chtějí jako jít na ty koncerty, takže prostě schopnost třeba najít kamarády i ve stavu, kdy všichni vypadají stejně, unaveně, šťastně zároveň. No a pak je tu ještě jedna věc, o které se moc nemluví, festivalový mozek. To je stav, kdy si říkáte, jdeme na ten jeden koncert a o 5 hodin později stojíte úplně u jiný stage a tvrdíte, že to samozřejmě byl nějaký jako součást, byla to nějaká součást toho plánu. Všichni víme, že ne. No a Rock for People, to je přesně ten typ akce, kde se zrychle se podíváme, stane, vidíme se i zítra. Tak na to se připravte, že to možná přijde. Můžete když tak dát vědět, 724 634 634, na jaký festivaly se vlastně

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Teraz to je Kungs. Jeho Never Going Home. Na fajnu. Při sobotě. Lidi, existují dva typy lidí a poznáte to ve chvíli, kdy mají zaplatit. Schválně, jestli se poznáte v jednom z nich, věřím, že jo, za chvíli probereme téma utrácení peněz. Tak vydržte, za malou chvíli to tady bude a za malou chvíli taky třeba Jisoo, Zayn, nebo taky Damiano David, anebo taky Sigala, všechno bude za malou chvíli. Na fajnu.
1: Den bez dobrý hudby.
2: To je jak drink bez ledu.
3: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
2: Nový i klasický hity, fresh sounds i vzpomínky, skvělý mood, non-stop, stop, stop.
3: Fajn.
1: Vždycky hot,
3: vždycky fresh.
4: Vše pro vaši grilovačku pořídíte u nás. Tento týden Chodura špekáček s uzenou slaninou 100 gramů za 13,90. Vodňanské kuře, smažené kuřecí hranolky se sírem nebo popcorn za 129,90 a Olma, Florian nebo Míša mléčný nápoj za 16,90. Až do 9. června. Kaufland.

0: Radio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. CZ.
2: I'm Lulu Greedy. It's Sabrina Carpenter.
1: Music. Fine.

to byl Damiano David, Born with a Broken Heart, tady u nás na Fajnu. Nevím jak u vás, u mě moc sluníčko nesvítí, ale to nevadí, pojďme dál, budeme tu energii mít stejně, furt stejnou, jo, suprovou. Jedna věc, kterou řeší překvapivě často, a já ji řeším hodně s kamarádama třeba, Češi prej platí mobilem víc, než kdy dřív, ale takhle, mě vlastně zajímá něco úplně jiného, protože existují dva typy lidí, například, když si kupujete drink, první utratí 500 mobilem, pípne a jde dál, jako by se nic nestalo, ale když má vytáhnout 500 z peněženky, najednou je to skoro emocionální událost, já to takhle třeba mám, že prostě ty peníze, když vidím, tak je to prostě úplně průser a prostě to tak je, ale náhodou, když prostě nemáte, pardon, mě se tady teďka odklikl text a prostě ho tady nevidím, tak doufám, že to nebude úplně blbý. Ne, dobrý, už ho tady mám, hele. Když prostě vytáhnu 500 z peněženky, najednou je to skoro jako emocionální událost. Pak je tady druhý tým, pro ty jsou naopak skutečný peníze ty na účtu, takže jakmile jim z banky prostě odejde větší částka, tak to hnedka řeší, ale bankovky v peněžence, ty už jsou tak trochu mimo rozpočet. Mě by fakt zajímalo, jak to máte vy. Máte pocit, že utrácíte, když utrácíte bankovkama anebo kartou? Jo, chápeme se? 724-634-634, pište. No a my půjdeme zase dál, tyjo, to bylo skibidy. No nic, pojďme dál. Jax Jones, Martin Solveig, All Day, All Night, právě teď na Fajnu.

0: Tohle to byl René Junk, jeho Dealer, nejnovější song z nejnovějšího alba Trauma Party, tady u nás na Fajnu. 14.41 to je aktuální čas a lidi, řešili jsme jednu zásadní otázku. Co vás bolí víc? Platit hotově anebo kartou, mobilem? Protože se teďka jakoby řeší všeobecně, že Češi víc utrácejí peníze mobilem, že víc prostě lidi platí mobilem. Ale já řeším, jestli vás víc bolí peníze kartou anebo bankovky, protože tady jsou jako dva typy lidí. Například napsal Adam, pojďme na zprávu, utrácení vnímám jako když platím hotově, taky kartou nebo mobilem, ale všeobecně karta asi svádí víc. Jedeme dál, další zpráva, Dušan od Dušana. Ahojky fajňáci, co nevidím, mě netrápí, takže já jedině kartou. Slyším to správné píprutí při potvrzení a jsem spokojený. Mějte se všichni fajn, ty taky, děkujeme za zprávu. No ale ještě celkově, mi tady přišlo hodně zpráv, že prostě, když dáváte ty bankovky, tak to bolí přece jenom víc, protože to je hmotný a vidíte to. Když pípnete kartou nebo tím mobilem, tak to vlastně ani vůbec nevidíte. Pak teda se jenom podíváte na ten bankovní účet. To je trošku horší. No nic, děkuju vám za tuhle debatu, pojďme dál. Pojďme na další bangry. Tohle to je hvězda Next Generation, Rue Gale. A její Pretty on Paper z kompilace Girl Power. To si dáme za malou chvíli, tak si na to rozhodně počkejte. Tenhle skvělý banger si nesmíte nechat ujít. A za malou chvíli bude tady na Fajnu.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude krásný léto.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat, tady u nás na Fajnu, 14.58, to je aktuální čas. No a lidi, tohle je přesně ten typ zprávy, u který si řeknete, hele, tohle už je moc i na ten internet, ale ne, tohleto je realita z Brazílie. Policie tam zatkla 37-letou ženu za to, že se podle vyšetřovatelů několik let vydávala za nezletilou dívku. A nejenom tak, ona se prostě snažila zapojit se do školního prostředí a dokonce i do pěstounských systémů. Prostě se pohybovala v místech, kde ji lidi automaticky vnímali jako dítě nebo teenagerku. Používala různý falešní identity, měnila si jména, i když i ty příběhy, aby zapadla vždycky tam, kde zrovna potřebovala. A podle policie to netrvalo jako pár týdnů, měsíců, ale klidně několik let. Teďka se řeší nejenom to, jak to dokázala tak dlouho držet, ale hlavně proč to vůbec dělala, co tím jako sledovala. Upřímně nevím, v tomhle bodě už je možná jediná jistota to, že pokud vám někdo na internetu napíše, je mi 12, tak to není signál k hraní Minecraftu, ale spíš k tomu, abyste ho možná i už šli rovnou prověřit. Nebo já už fakt nevím. Hele, pojďme dál. Adela a její KG Bitch, to nás čeká právě teď u nás na Fajnu, tak si to dejte.
1: Vždycky hot, vždycky

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in Fajn Radio.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?

Ahoj lidi, startuje čtvrtá, taky poslední hodinka Fajn víkendu. S váma pořád Kristin, 15.02, to je nejvyšší čas to tady odstartovat, tu poslední hodinku. A odstartujeme to skvělýma bangrama, třeba Alex Warren, ten nás čeká, nebo taky teď už i na Deja Vu, takovej starší song, ale je pořád skvělej, tak pojďme na něj, na Fajnu.

100, to je tedy Swims a jeho Bad Dreams. Posloucháte Fine Weekend s Kristin. No a hele, jestli jste někdy strávili víc času scrollováním Netflixu, než samotným koukáním, tak Netflix si právě řekl, OK, tohle to řešíme a vyřešíme. Nově totiž začíná testovat umělou inteligenci, která vám má pomoct vybrat, na co se podívat. Ale ne stylem jako, hej, vyber si žánr a hotovo, ale tohle je víc jako, napište, co zrovna chcete cítit a tak podobně, klidně něco jako, chcete něco vtipného, ale ne trapného, nebo něco napínavého, ale ne, takže pak neusnete 3 dny a AI z toho vytáhne konkrétní filmy a seriály přesně podle jako nálady. Netflix tím chce hlavně odstranit tu klasiku, že strávíte 25 minut hledáním a pak stejně skončíte u něčeho, co jste viděli už 3krát, jasný, známe to všichni. A teďka ta věc, tahle funkce je zatím jenom pro část lidí, ale pokud se rozšíří, tak je dost možný, že už nikdy nebude.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

To nejlepší z hitparád. To nejlepší ze streamů.

Chvíli letní banger Alessia Cara, její Scars to Your Beautiful na fajnu. 15.22, to je aktuální čas, což znamená, že se blížíme k poslední půlhodince našeho vysílání. No a to znamená, že si dáme tak nějaký random fakt na závěr. Ne, random fakt na závěr vysílání, za malou chvíli to tady bude. A za malou chvíli třeba taky Subfocus Elevate, tak se na to počkejte na fajnu.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio. Fajn.

show End of Beginning na Fajnu dohrává právě teď. Společnost Pepsi představila limitovanou edici s názvem Pepsi Night. A teďka pozor, není to nějaká speciální příchod, jo? Tohle to má o zhruba 30% víc kofeinu než klasická Pepsi. Proč to existuje? Kvůli fotbalu. Konkrétně mistrovství světa 2026, který se bude hrát i v časech, kdy u nás bude klidně hluboká noc, takže cíl je jasný, aby samozřejmě fanoušci neusnuli u zápasu dřív, než padne první gól. Pepsi to navíc balí do sloganu každý zápas si zaslouží extra hype. A upřímně tohle od toho už podle mě není jako limonáda, nějaký drink. To je spíš takovej tekutej budík s bublinkama, co myslíte? A jestli tohle půjde do prodeje i u nás, tak jediný reálný risk není, že zmeškáte gól, ale že pak zůstanete vzhůru až třeba do dalšího mistrovství. Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear-

to je Lisa, taky Anita, Rema, jejich Goals, na fajnu, tady o víkendu máme 15.38 a to znamená, že se pomalu jistě blížíme ke konci, ale ještě předtím tady samozřejmě máme nějaký ty bangry, hele, nebudu to zdržovat, pojďme na ně. Bruno Mars. Člověk, který nám podle mě vždycky obohatí náš playlist a zlepší naši energii, naši náladu. Toho si dáme za malou chvíli. I just might. Tak se na to počkejte a za chvíli tady na fajnu to bude.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí. Jsme Fajn.

Lizzo, Bella Rihanna, Breaking Dishes na Fajnu. 15.50 je aktuální čas a to znamená, že jsme na konci. Děkuji, že jste tady se mnou dneska byli. Já bych se rozloučila s jedním faktem. Já jsem teď zjistila, že Jacob Elordi a Kendall Jenner spolu byli teďka v Praze. Někdy teďka, chápete to? A my jsme se toho nikdo nevšimli. No nevadí, dobře. Já jsem se s vámi chtěla už jenom rozloučit s takovýmhle random faktem, abyste to věděli, co jste taky prošvihli, ale to nevadí. Hele, zítra tu budu taky od 12 do 4, věřím, že se uslyšíme, já tady budu rozhodně, doufám, že i vy. Mějte se krásně, teď už Harry Styles, American Girls, a já se s váma loučím, tak se mějte nádherně zatím. Ahoj!

0: Vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
3: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
4: Fajn. Vždycky hot.
5: Vždycky fresh.
4: Fajn.

0: Právě teď jsme s tebou na našich sociálních sítích.
1: Jsme Fajn. Fajn. Jo.
2: Alright, listen.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někde správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba meloun vodní, kilo za 18,90 a květák bílý, kus za 36,90. Až do 9. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz. Fajn.

0: To je jak drink bez ledu.
1: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
0: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood, non-stop.
1: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.

Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 79,90 a slunečnicový olej Gustona litr s apkou za 29,90. Albert. Dle srovnání k 27.5.

0: One Republic.
1: Hi, this is One Republic.
2: Prodigy. Neo Asian.
3: Boy Akon.
4: Yeah.
2: And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
5: 3, 2, 1.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
8: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
9: Zdraví začíná pohybem. Tak nakup fitness vybavení od FitHamu.
10: Poradíme, dovezeme, smontujeme. FitHam.cz.
11: Nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
7: Instagram,
11: YouTube,
7: TikTok,
11: co je zrovna teď in. Fajn.
7: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
11: Jsme fajn? Fajn Radio.
12: CZ.

0: sobota večer, Fajn tě protáhne klubovým vesmírem. Klubovým vesmírem. 3, 2, 1. Club Zone.
1: Fajn Radio CZ. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio CZ. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
0: Instagram,
1: YouTube,
0: TikTok,
1: co je zrovna teď in. Fajn.
0: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: On ice.
1: Fajn. Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis.
3: Tohle bude

0: YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in.
0: Fajn rádio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
2: Jsme fajn?

0: dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
2: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby, nejvíc energie a vibe, co tě bude bavit.
1: Nový i klasický hity, fresh sound i vzpomínky, skvělej mood non-stop.
2: Fajn.
0: Vždycky hot,
2: vždycky fresh.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Prodigy. Neo Asian. Boy Akon. Yeah. And Conan Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull. 3, 2, 1.
1: Welcome to the show.
2: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
2: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na párty, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
0: Instagram Fajn Rádio.
1: To jsou novinky, soutěže a exkluzivní obsah.
0: Dej follow a buď stále v obraze.
1: S Fajnem.
0: S Fajnem. S Fajnem.

0: fajnradio.cz. Nepotřebuješ klasický rádio, abys mohl zkusit nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. fajnradio.cz. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in, fajn,
1: to nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Fajn Radio CZ.
1: Fajn. Vždycky hot.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: poslouchej Fajn Rádio online.
1: Zdravím, zdravím, dobrý dopo. Někdo to dobrý dopo, ale bohužel nemusí mít, protože dárců kostní dřeně není dost. Přitom to nebolí, registrace je hned. Oni to dělají takovou tou tyčinkou, nemyslím ale ty, co se dávají v hospodě k pivu. Takže jestli je ti 18 až 35 let, asi zdravej. Pojď do toho na kostnídřeň.cz. Někdo tě vážně potřebuje. Ahoj, Rohony.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Fajn.
2: My name is Somber.
3: What up, it's Kehlani.
4: Hey, it's Taylor Swift.
5: Back to the hits.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Prodigy. Neo Asian.
1: Boy Akon.
2: Yeah.
0: And Colin Gray, Pussycat Dolls, Izzo, Pitbull.
3: 3, 2, 1.
4: Welcome to the show.
5: Jo, dáváme ti na ně lístky.
6: Fajn. Vždycky hot?
5: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
7: Turn it up.
6: Back to the hits.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Turn up hit music.
1: Fine.
2: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu vpít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Instagram, YouTube, TikTok,
1: co je zrovna teď in
0: Fajn Radio. To nejzajímavější ze sociálních sítí.
1: Jsme Fajn?
0: Fajn. Vždycky hot.
1: Vždycky fresh.
0: Fajn.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvody dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít jeden správný vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na párty, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: Fajn.
1: Chtěli byste na Zrče? Můžete. My vás tam dostanem. Stačí poslouchat Morning Boost.
2: Zrče 2026. Byli jsme tam loni a vy s námi. Na Zrče budeme i letos. Chcete být s námi? Zrče Festival 11. až 17. července. Lístky kupuj na zrče.cz.
1: Hele, úplně jednoduše. Stačí, když budete každý ráno od 6 do 9 poslouchat Fikyho, Wendy. My vás pošleme na Zrče Festival. Takhle easy to je. Jo? Co? Tak vidíte. Čekis. Tohle bude

0: Radio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Radio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Radio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Radio.
2: CZ. Fajn.
1: Vždycky hot.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Lucas and Steve Radio. You lit me up.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

Festival Vezuv 2026 se blíží. Lucie, Škvor, Marpo, Panoptiko, Kamel Střihavka a spousty dalších. Tenhle nářez zažiješ 4. a 5. července na dvou stagech. Na pastýřské louce kempu Suchý, půl hoďky od Brna. Vstupy jsou na www.vesuv.cz.

0: nejlepší rádio pro mladý. Stačí jeden jediný klik. Fajn Rádio. Hrajeme ti nový český talenty. Jako první, samozřejmě. Proč? Protože jsme fajn. Fajn Rádio.
1: Instagram,
0: YouTube,
1: TikTok,
0: co je zrovna teď in. Fajn.
1: To nejzajímavější ze sociálních sítí.
0: Jsme fajn. Fajn Rádio.
2: Fajn.
1: Vždycky hot.